opravím, nech to pustí z hlavy. Pro jistotu mu dám ten šesták, už se naň strašně těšil, praví, že také drobné dary. Ho drží já nad hladinou a dávám jí s vlastnou podpí.

Pravím, nech to pustí z hlavy. Pro jistotu mu dám ten šesták. Už se naň strašně těšil, praví, že také drobné dary. Ho drží nad hladinou a dávám jí s vlastnou podporu.

pro jistotu mu dám ten šesták. Už se naň strašně těšil, praví, že také drobné dary. Ho drží já nad hladinou a dávám jí s vlastnou podpí.

když srdci nás píchá, urobme si lásku do hlasného ticha, urobme si lásku.